0: Sprostite. E čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostite.
2: Poletie mám rád, keď se vozím s biciklom.